0: Právě proběhla zkouška sirén. Zkouška sirén. Zkouška sirén.
1: Underground celebrityism.